0: forsa u noħolqu soċjetà aktar inklużiva u ġusta għal kulħadd. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: Evropská unie má několik typů právních předpisů. Některé z nich jsou právně závazné, jiné nikoli. Některé se vztahují na všechny členské státy, jiné jen na některé. Dnes se budeme zabývat jedním velmi důležitým typem – směrnicemi. Směrnice je právní akt, jinak řečeno předpis, adresovaný členským státům, který přijali instituce Evropské unie a stanovili v něm určitý cíl, jehož chce Unie dosáhnout. Směrnice jsou součástí takzvaného sekundárního práva EU. Tak se označuje soubor předpisů, který vychází ze zásad a cílů stanovených v právu primárním, tedy ve smlouvách Evropské unie. Pokud byste se chtěli o smlouvách EU dozvědět víc, věnovali jsme se jim v jedné z předchozích epizod. Teď už ale zpátky k směrnicím. Za příklad si vezmeme směrnici o jednorázových plastech. Ta má snížit dopad některých jednorázových plastových výrobků na životní prostředí. Požaduje po členských státech, aby omezili nebo dokonce zakázali jednorázové plastové výrobky, jako jsou talíře, brčka a kelímky. Zveřejněna byla v červnu 2019 a v platnost vstoupila v červenci 2021. Celý proces pak samozřejmě trval poměrně dlouho. V první řadě bylo potřeba směrnici začlenit do vnitrostátního práva. Česká legislativa ji implementovala jako zákon o jednorázových plastech, který nabyl účinnosti v říjnu 2022. Dále bylo nutné prodat zásoby jednorázových plastových výrobků a dát lidem čas, aby si zvykli na nové spotřební vzorce. Ale vyplatilo se to. Plastová brčka byla například z velké části nahrazena skleněnými nebo papírovými.
2: Proces přípravy směrnice zahrnuje několik kroků. Nejprve Evropská komise předloží návrh. Parlament a Rada Evropské unie jej pak přezkoumají a pozmění. Evropský parlament se tedy podílí jak na tvorbě návrhů, tak na přijímání směrnic. Posledním krokem je začlenění do práva jednotlivých států. Zatímco nařízení jsou použitelná přímo ve všech členských státech, obsah směrnice musí každý stát do svého vnitrostátního práva nějakým způsobem promítnout. V češtině tomu říkáme provést směrnici.
1: A jak se to dělá?
2: To, jak bude směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů, určí orgány jednotlivých členských států. Obvykle na to mají 2 roky od přijetí směrnice, ale lhůta může být v případě potřeby delší, aby přechod na nová pravidla pro trh EU a členské státy proběhl hladce.
1: Vnitrostátní opatření musí dosáhnout cílů, které směrnice stanovila, jinak směrnice nebude mít účinek. Vnitrostátní orgány musí o přijatých opatřeních informovat Evropskou komisi. Pokud tak neučiní, komise zahájí řízení o nesplnění povinnosti za nedostatečnou komunikaci. Směrnice mohou stanovit minimální normy, ale může se stát, že právní systémy členských států vyžadují vyšší standardy. V takovém případě samozřejmě mají členské státy právo stanovit normy vyšší, než jsou uvedené ve směrnici. Pod minimální standardy ale jít nesmějí. Směrnice tedy stanovují jednotné prahové hodnoty, kterými harmonizují pravidla v celé Unii.
2: Pokud členský stát směrnici neprovede do svého vnitrostátního práva, komise může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Řízení může zahájit také v případě, že členský stát směrnici neprovede správně. Pokud se problém nevyřeší po prvním varování, komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. V některých případech může také komise soud požádat, aby státu uložil finanční pokutu. Výše pokuty by měla být přiměřená a mít odrazující účinek. Především by měla zajistit 2 věci.
1: Za prvé, že členský stát směrnici

Iliana Papangeli ze skupiny Solomon, která cenu jménem vítězného konzorcia přebírala, uvedla. Doufáme, že toto ocenění přinese uznání přeživším a lidem, kteří při potopení lodě ztratili rodinné příslušníky a své milované. Doufáme, že jejich smrt nezůstala bez povšimnutí a že nezůstane nepotrestána. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová na slavnostním předávání připomněla, že Evropský parlament bude společně s Daphninou rodinou vždy stát při těch, kteří hledají pravdu, na straně nezávislé žurnalistiky a spravedlnosti. Žádáme odpovědi, pečlivě prověřujeme a přijímáme odpovídající zákony. A budeme tak činit i nadále, aby Evropa byla místem, kde novináři mohou pracovat bez strachu, aniž by čelili obtěžování, násilí nebo dokonce smrti. Letošní ročník byl již třetí v pořadí. Cena se každoročně uděluje za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní principy a hodnoty Evropské unie. Nese jméno maltské investigativní novinářky, blogerky a protikorupční aktivistky Daphné Caruanové Galiciové. Tu v polovině října 2017 zabila poblíž jejího domu bomba nastražená pod sedadlem jejího auta. Ve své práci rozkrývala korupci, praní peněz, propojení hazardních online her s organizovanou trestnou činností a také prodávání maltského občanství. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Film měl premiéru v srpnu 2023 na 76. ročníku filmového festivalu v Locarnu, kde soutěžil o Zlatého leoparda a jeho tým si odnesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Získal také Zlatého Alexandra na 64. ročníku filmového festivalu v Soluni. Daomé je dokumentární film z roku 2024, který režírovala francouzsko-senegalská režisérka a herečka Mati Diop. Na konci roku 2021 se 26 královských pokladů z Dahomejského království chystá opustit Paříž a vrátit se do země svého původu, dnešní Beninské republiky. Tyto artefakty a tisíce dalších ukořistily v roce 1892 francouzské koloniální jednotky. Jak mají lidé na jejich návrat zareagovat, když se tyto poklady předků vracejí domů do země, která musela v jejich nepřítomnosti jít dál? Mezi studenty univerzity v Abomey-Calavi se rozpoutá vášnivá diskuze.

Film Dahomey je koprodukcí Francie, Senegalu a Beninu. Měl premiéru v únoru 2024 na 74. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu, kde získala Zlatého medvěda za nejlepší film. Flow je animovaný fantasy snímek z roku 2024, který režíroval lotyšský filmař Gins Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese.

0: Snímek Flow byl vybrán k premiéře v sekci Un certain regard na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024 byl ověnčen cenami Poroty i Publika a v kategorii celovečerních filmů získal cenu nadace Gana na podporu distribuce. Intercepted je dokumentární film o následcích ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Film režírovaný ukrajinskou filmařkou Oksanou Karpovič zachycuje zkázu, která postihla ukrajinské vesnice, města, domy a dálnice. Nabízí blízký pohled na oblasti, do kterých se po osvobození od ruské okupace znovu vrací život. Dodává tím naději a vyvažuje hrůzy, na které se zaměřují média. Celým filmem se prolíná tíživá zvuková stopa. Posloucháme nahrávky telefonních hovorů mezi ruskými vojáky a jejich rodinami, které v roce 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, vše domov, že mě pochránil, de?
2: Da nie, čo ty, čo chránit, rány ešte. Rány ešte. Ty samé главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою.
1: Там
2: сами не вылази.
0: Snímek Intercepted, který byl nominován na cenu Berlinale pro dokumentární film, získal na berlínském festivalu dvě zvláštní uznání od Amnesty International a Ekumenické poroty. Julie Mlčí je debutový dramatický snímek belgického režiséra Leonarda van Déla z roku 2024. Julie je vycházející hvězda na tenisové akademii, jejíž život se točí kolem milovaného sportu. Když se rozjede vyšetřování proti jejímu trenérovi a náhle je mu pozastavena činnost, očekává se, že všichni hráči v klubu poskytnou svědectví. Julie se však rozhodne mlčet.
3: Šli i s Rima, my taky o těchto věcech můžeme mluvit.